vlaku zhája, který mějte můj sídr. Dobrý večer, místný autobus, že malo se vám potýkou tu do kruhu. No já vám zábu penzionu de kváje, slyšel jsem detilou půlnilnici.